0: na to, komu by eventuálně, koho by obdařil. A stalo se tak.
1: Vidím tam na tom plakátě, že je napsáno sekera.

0: Posuneme se dál. Je vidět, že na té kytaře už si pracoval odmala.
1: Jo.
0: Klasiku si dělal?

0: opravdu dojetím, dojetí dává, neskrývá nebo nelze.
1: Život je krátký a žijem tady z těchto
0: je to krásný,
1: věcí, které nám jako dodávají.

0: ještě jakoby vlastně zrcadlově se to překresluje. Jo, takže už tohle vymyslet bylo trošku problém.
1: No a jak se to překreslili teda, jak se to
0: No, to je
1: dělá?
0: tam.

0: Pavla Slavka, který mě kdysi vyprávěl nadšeně, jak se dělaly ty keramické misky, jak se hledalo to, čím je naplnit, aby to dobře hořelo, aby tam
1: aby
0: byly
1: to
0: ty,
1: fungovalo,
0: aby to nesmrdělo a zároveň krásně svítilo. To je...

prapor je vlastně oboustranej, protože jako se nosí a aby byl vyšitej z obou stran, tak musí být oboustranej a vlastně trvá o to díl,

asistenční služby, odtah, ale i autopůjčovna a půjčovna obytných vozů. Dopřejte vašemu autu komplexní servis a náš zkušený a kvalifikovaný tým techniků se postará o vaše vozidlo od A až do Z.

nejlepší, protože to je pro nás i jako nádherná reklama. Jenom ještě chci říct, jako že jsme letos máme nový předprodej vstupenek, že to není na Ticket Streamu, ale je to v síti Gold, protože nějak tam

co ti lidé vlastně dělají v těch sociálních sítích pomocí toho AI a tak dále. A my jsme teda ta data jako nazbírali, my jsme je měli a potom jsme byli schopni vlastně jakoby přinést ten produkt. A takže

spolku jako Boeing, který jako umí řídit fakt jenom ten jako profík letec, jo, má tam hodně tlačítek. A my jsme přišli s tím, že to chceme udělat vlastně pro všechny, jako tu kanvu. No, tak jsme to pustili, vlastně nazbírali jsme ty data, jakoby co ti klienti chtějí, pustili jsme to AI a udělali jsme toho tady ten ultralight.

0: Tak, když si pamatuju Chantal Poulenc, komorní šanzon a pak Richard Miller, zdánlivě to vypadalo jako
1: No.
0: dva různý světy a najednou z toho bylo něco tak úžasného. Ten večer do dneška si ho pamatuju, takže myslím, že i to bude takhle.
1: Jo, já jsem přesvědčený, že to bude krásný.

0: přitom si užíval ten folklor.
1: To je výhoda naopak, že?
0: No. Ono to zvenku, jako ten folklor vypadá jak nějaký jako living history, jo, že prostě tam lidi chodí v těch krojích a tak dále, jo, ale

Máme tam opět zajímavý interprety. My začínáme kapelou X-Core, která není úplně tak známá, ale vždycky chceme dát prostor i úplně ne

0: které jsou typické pro Horňácko. Ještě možná vysvětlíme, že Sušil je legendární autor, nebo jestli říct
1: sběratel vlastně lidové písní, lidová kultury a zvyků písní.
0: Jeden z nejvýznamnějších

0: rohu, jo, prostě.
1: Já to stačí.
0: No vidíš, jedna, dobrá.
2: No vidíš.
3: A co se bude dít v mezigenerační zahradě na Zlaté stezce 145?

Je ten Rožnov nejblíž už jenom proto, že je tam nádherný skanzen a že tam máme asi oba k tomu velmi blízko, protože tam si člověk zažije věci. Jaká byla tvoje cesta k folkloru? Jsi z folkloristické rodiny nebo k tomu čuchneš?

jako neviděl přesně, kde, abych jako, víš, abych to, protože jsme se domluvili v režii, že nebudu moc prndat a že jako, aby to bylo teda jako trefný, jo, takže já jenom, abych víš, jako, abych se jako nepovídal, protože nemáme čas, že jo,